Creidfuo sin pí a JK le Space Cowboy agus a glannn a roi leis an funk seo pí a Miguel Díh le Damned.

0: Brockléir Inne goach meneicmo a chaan lák fest do chléige go feiblin Er wahe le stadus den túhanach tuisciach a bhaint má
1: person of the middle class.